0: hevet je grusche eva hevet nit je schand.
1: Oh, jetzt, ne? Dem schwitzigen Frau. Ne, Moment.